kruseen. Poslání bývalka, musím leč, děkuje. Poslání bývalka, musím leč,